Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 15. hodinka odbila, nuž a ja vám prajem krásny pondelok, priatelia, tak sme sa úspešne prepracovali za polovicu mája a úspešne máme za sebou aj všetkých zamrznutých, čoho sa určite nie jeden z vás teší. Ja sa teším tiež. Nuž